Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Hele, brzděte jo. Betonové lodě. V životě jste neslyšeli větší hovadinu.
3: To je napravda.
2: Vody beton plave. Beton nemůže plavat, ty vole.
1: No tak. Z čeho si čerpal, Matěj? Pravda. Tak to musí být pravda.
2: A hlavní místo Sahary je písek, vole.
1: Bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
3: Myslíš, že to je tím?
2: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
3: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle zeme pěkně skurvená.
2: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: slušná muzika.
1: Až roztaje sníh a všechny ledy pominou, mi lehce nebo stěží.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, Němej, ten má 3 žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam 30 za kříž. A padí, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
2: No, to je jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pánbůh rozmyslel.
0: Rock Radio. Konec legrace.

výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zarecituji vám nově objevenou Cimrmanovu báseň, která má zvláštní název Až milit. My nevíme, co to je. Docent Weigl se domnívá, že to je orientální dívčí jméno. Čili Jára Cimrman, Až milit. Až milit odhalí pamětní desku. Plesání, to bude lesku, snad zahrají mi poem nebo humoresku. Až milit odhalí pamětní desku na starém domě, bude už po mně.
0: Rock Radio, konec legrace.

0: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: A jak to žede v tom průvodu?
2: Kdo?
1: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
2: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
3: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
4: To je ten malér s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
4: Ještě dva.
5: 48.
2: To je zase on, ne?
5: 51.
2: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
6: To jste měl udělat před pohřbem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Alice?
3: Už je moc pozdě, Pavle.
2: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
3: Já mám zítra ráno stání.
2: Ne, ale když já mám stání dneska.
3: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
3: Je svěží jitro. Před nájovnou stojí zaražený pilot.
2: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
3: Jo, vy jste myslel toho Korna?
2: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
3: Mládenci, změna! Ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
2: Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený.
3: Jo, takhle byste to myslel. No. Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou no. je? To by byl fór, ne?
4: Ta díra stála 15 800.
0: Rock Radio. Konec legrace.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockový nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.

0: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Dneska bude zataženo s občasným deštěm a ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později odpoledne a k večeru bude od západu dešť ustávat a zejména v západní polovině Čech bude ubývat oblačnosti až na polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 14 stupňů.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
2: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher a jak už jste mohli slyšet taky...
1: Kája!
2: Ahoj Kájo!
1: Čau.
2: Jsme tady dopoledne pro vás, rockeři, ve dvou, poprvý v historii takhle.
1: Hele, legendární duo se vrací.
2: Ano, vrací se a nenechte se zmást, opravdu jsme v éteru poprvý spolu takhle a budeme fungovat celý dopoledne až do jedný. Rockeři, ať už dneska jedete kamkoliv, jezděte opatrně, ať už jste v práci nebo doma, tak si užívejte sobotu. Co tady pro vás máme na začátek?
1: Hele, čekají nás Linkyni, Marko Hietala, ale už teď Alkehol, Petr Janda, Josef Vojtek a jejich rockeři.
2: Užívejte ráno.

0: Nádherný hlas Jimmyho Jamesona, no to vám řeknu, ten musel být naživo teda úžasný. Kdo je ještě naživo úžasný tady na Rock Rádiu, tak v éteru vystoupí v neděli večer, budeme takhle předbíhat samozřejmě přes sobotu, přes neděli, v rámci rockovýho živáku právě Kysáci a jejich live Uncensored Stockholm album Animalize. V neděli 17. května se můžete právě těšit od 7 do 8 nepřerušovaně bez keců na živý Kysáky. Kájo, ty jsi takovej zásobníček novinek, že jo?
1: Jo, já bych tak řekla přesně zásobník. No.
0: Máme něco na Kysáky?
1: Hele, máme. Gene Simmons potvrdil, že Kysáci se vrací do studia a ještě taky řekli, že bude nějaká avatarová show.
0: Avatarová show, takže budou buď nabarvený na modro, a jo, nebo budou jako hologramy nějak?
1: Jako já si myslím, že hologramy. A má to být samozřejmě v Las Vegas, že jo? Kde jinde.
0: Úžasný, na tom sfíru, že jo? Na tom obrovský koule.
1: A nemyslím si teda, že by to byla náhoda, teda si jako dvě věci spojený. A já si ještě pamatuju, kdy před 10 lety Kysáci řekli...
0: Pamatuješ před 10 lety, to znamená, to ti bylo 5 nebo kolik, Kájo, prosím tě?
1: Hele... Můžu to doříct, Martina?
0: Dobře, to řekni to.
1: Tak já si ještě pamatuju před 10 lety, kdy řekli jako bye bye stage, bude poslední koncert, že jo? Přitom jakoby osudný rok byl 2023. Aha. Tam jsem byla, by the way.
0: Tam jsi byla teda, a tam už ti bylo samozřejmě víc. My pokračujeme.
1: Víš co, Martina, řekni si, co bude dál.
0: Halloweeni, Good Charlotte, Van Halen nebo David Koller. Chci zas v tobě spát.
2: Vidíš?

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem a Skájo, máme 7.37 a tohle jsou Halloweeni a jejich Tokyo, konkrétně This is Tokyo z roku 2025, no a my máme ale ráno. A máme teda opravdu brzký ráno, 7.37, jak jsem říkal. Kájo, prosím tě, já už přestanu mluvit teďko já, protože teď to vypadá, že jsem hyperaktivní. Já, ten z nás dvou, co je pro tebe dobrý ráno? Myslím tím, co musíš mít v sobě, aby si fungovala brzo.
1: Kofein.
0: Kofein.
1: A mylný představy o vstávání.
0: A mylný představy o vstávání znamená?
1: Já jsem dneska měla vstávat ve 4 a místo toho jsem vstávala ve 4.20.
0: 4.20, takže rokeři, vy co víte, vy víte, vy co nevíte, tak je to prostě o 20 minut později než ve 4, ano. Takže by si chtěla kafe, možná?
1: Martina, prosím.
0: Dobře, tak rokeři, vidíte, kam jsem to dopracoval, budu tady nosit kafe, každopádně do konce hodiny tady máme Trautenberky, Battle Beast, anebo?
1: Sex Pistols a God Save the Queen.
2: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
4: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Tak to je velikej nářez Are You Gonna Be My Girl z roku 2003. Vy posloucháte Rock Radio s Martinem a...
1: Kyle,
0: yes! Ano, dneska jsme tady ve dvou až do jedný. Pro vás výjimečně takhle nová legendární dvojice, můžete nám vymyslet přezívku.
1: Jo. My už teda máme, jako, tak
0: no, tak řekni, tak řekni.
1: Tak Maja, ne?
0: Maja, dobře, Maja. Tak vidíte, jak dlouho to asi nad tím přemýšlela. Asi 2 minuty, dobře. Každopádně, za chvíli Rosnička Kája pro vás má počasí, že ano?
1: Mám pro vás počasí, dozvíte se, jak dneska bude. A taky pro vás mám vlastně takovou elektronickou tušku na hokej, protože včera se něco odehrálo a dneska se taky bude něco dít.
0: Ano, a ještě pro vás máme písně na přání, takže toho je opravdu hodně. Kájo, Májo, já jsem Martin.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude zataženo s občasným deštěm a ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později odpoledne a k večeru bude od západu dešť ustávat a zejména v západní polovině Čech bude ubývat oblačnost až na polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 14 stupňů Celsia.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio, rockové víkend.
3: Posloucháte Rock Radio s Martinem a...
1: Kájou.
3: S Kájou, ano, přesně tak, jsme tady dvojice, takhle celý dopoledne pro vás. Teďko si dáme píseň na přání, kterou odbaví samozřejmě Kája.
1: Je
3: historicky poprvý.
1: Po druhý
3: už?
1: Jo, po druhý už.
3: Dobře, ale poprvý, když jsme tady spolu oba
1: jo,
3: dva.
1: Přesně tak.
3: Každopádně Fozzy, Doga, Rolling Stones a hned potom pro vás má Kája něco z hokeje.
0: Rock Radio.

0: Právě nám dohrává Breaking the Law od Judas Priest a už si někdo napsal písničku na přání, a to teda konkrétně Vašek. Ahoj, zdarec ve spolek, přeji vám, ať vám to dneska krásně šlape spolu a zahrajte si nějakou parádní písničku na přání. Čau, Vašek. Děkujeme moc za zprávu a samozřejmě zahrajeme. Akorát já bych teďka ráda navázala na to, co nás ještě čeká. Martine, jak jsi na tom s hokejem?
1: Jak jsem na tom s hokejem? Hele, nikdy jsem nedržel hokejku v ruce, ale miluju hokej. Koukám na to, samozřejmě máme krásný rok pro hokejový fanoušky, že jo, olympiáda, NHL playoffs.
0: Nesouhlasím.
1: Nesouhlasíš? Proč nesouhlasíš?
0: Boston Bruins už nepokračuje dál.
1: Aha, Boston Bruins, no tak to tady vidíte, rokeři samozřejmě typická faninka Davida Pastrňáka,
0: wow.
1: Jinýho hokejistu neznáme, co?
0: Wow, Martine, víš co, mý slzy neuvidíš.
1: Dobře, mý slzy neuvidíš od Škodu už za chvíli na Rock Rádiu.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Tady, jsem tady totiž s mojí elektronickou imaginární tuškou. Na hokejovém mistrovství bylo zase pěkný maso. Češi smázli Dánsko 4-1 a jedou dál bez brzd. Švýcaři překvapili Ameriku, Kanada přestřelila Švédy a Němci dostali od Finů studenou severskou facku. No prostě večer plný gólu, hitů a nervů. No a dneska nás čeká Slovensko proti Norsku, Kanada proti Itálii. No ale dneska hrajeme i my od 16:20 a to Slovensko a Česko. Tak držíme palce a pojďme si zaskákat, protože kdo neskáče, není Čech.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
2: Posloucháte Rock Radio s Martinem a
0: Kájou.
2: Ano, a Kája to řekla úplně nádherně o tom hokeji, taky jsem zvědavý, dneska odpoledne budu sledovat. Každopádně do konce hodiny rockeři Rasmus, POD, Afraid to Die, anebo Ozzy Osbourne, Mama.
0: I'm coming home, právě teď na Rock Radio.

0: teďka nám právě dohrává Totální nasazení a jejich Balkánská. A já bych se teda všem rockerům chtěla omluvit. Já jsem nebyla úplně v totálním nasazení, když jsem řekla, že teda hrajem od 16:20. Opravuju se a hrajem od 20:20.
1: Ale krásně se umíš omluvit a okomentovat to, takže určitě odpuštěno, rockeři. Můžete se samozřejmě v 16 dívat na hokej. To sice nehrajeme my, ale mistrovství je v plném proudu. Každopádně, rockeři, vy posloucháte Rock Radio, jak už jste teď určitě zjistili, s Martinem a s
0: Kájou.
1: No a my jsme po vás chtěli, abyste nám psali do Messengeru a typovali si, nebo lepře řečeno vymýšleli přezdívky pro nás dva, pro naši legendární dvojici. První byla...
0: Mako.
1: Což je skoro jako makro.
0: Obchodní řetězec.
1: A kdyby si ty byla Koralína, tak je to Martina Koralína. Takže to
0: dneska tak trošku vypadám, ale...
1: Určitě, rokeři, kdybyste viděli teď Kájou, tak je to úplná Koralína. A každopádně, co se nám ale nejvíc líbilo, bylo od Radima, že jo? Tam jsme zabrouzdali do opravdu těch obchodních řetězců a ten nám vymyslel totiž přezdívku...
0: Kmart.
1: Takže kdo z vás byl v Americe?
0: Tak Walmart.
1: Walmart, Kmart, jakoby klasika prostě. Já si myslím, že to je za mě super. Takže Kája a Martin dneska až do jedný pro vás. Takhle výjimečně, každopádně vy pište dál do Messengeru Rokrády a můžete nám vymyslet další přezdívku i vzhledem k tomu, jak ty seš hodně energická a já se tady snažím samozřejmě s tebou. Já jdu... přežít 4 hodiny ještě, ale samozřejmě, kdyby nebylo rockerů, tak to možná zabalíme mnohem dřív. Každopádně, co nás čeká? Rosnička Kája už za chvíli, že jo?
0: Přesně.
1: A v příští hodině se můžete těšit na rockový referendum, o tom vám něco samozřejmě řekneme, vy veteráni tušíte. A o rokinu. Kája byla na rokinech minulý
0: 4
1: rok.
0: 4x dokonce.
1: 4x, takže má hodně příběhů, takže pomozte mi to vyslechnout taky.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: počasí.
1: Vaše oblíbená rosnička Kája je tady zase. Dneska bude zataženo s občasným deštěm a ojediněle se vyskytnou i moje teda oblíbený bouřky. Později odpoledne a k večeru bude od západu dešť ustávat a zejména v západní polovině Čech bude ubývat oblačnosti až na polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 14 stupňů.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
3: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Milí rockeři, za minutu nám odpálí 9. hodina a tady Kája a...
4: Martin.
1: Vaše oblíbený duo, teďka od teďka vlastně Kmart, že jo?
4: Kmart, hele Kájo, prostě řekni mi, ty máš oblíbený bouřky?
1: Já mám oblíbený bouřky. Tak to je mě to strašně uspává, Martina.
4: Dobře, tak jelikož venko prší, tak doufám, že se nám to tady nestane. Co nás čeká teďka?
1: Čeká nás spoustu slušný muziky samozřejmě. Taky vás připravíme na rokiny a další věci a tak dále pro pána krále prostě. A teďka už se teda pustíme na tu muziku, protože nás čeká moje tady oblíbená Nirvana, AC/DC, Miroš Majda. By the way, Miroš Majda tady byl ve středu, takže se ho můžete pustit na YouTube, pokud vás zajímá, jak vlastně teďka bude jeho nový album a teďka už nás čeká jeho písně. Lavina a teďka?
4: No a ještě si dáme Red Hot Chili Peppers Other Side.
0: Rock Radio.

0: dohrává moje oblíbená Nirvana All Apologies z roku 93 z jejich nejlepšího alba In Utero. 19.14 na Rock Radio, hlásí se vám Martin a...
1: Kája!
0: Ahoj Kájo.
1: To bylo agresivní.
0: To bylo agresivní, ty jsi vždycky samozřejmě. My se teďko pobavíme o rockinech. Co jsou rockiny? No samozřejmě festivaly, kterým sponzorem je právě naše Rock Radio. Je to po celé České republice. Zima samozřejmě byla dlouhá, ale dočkali jsme se a ty letní festiáky se opravdu blížejí. Dneska se, teda letos se uvidíme s váma na festivalech právě rockin, kde budou i naši moderátoři v čele s Anabel. No a samozřejmě nebudou chybět český kapely jako Trautenberg, slovenský, dobře, Horký žeslíže, anebo Traktor. Měl jsem to připravený, ale nějak mi to nevyšlo, díky, že mě tady vysmíváš. Každopádně, ty jsi byla, já jsem byl jako moderátor na Rockinu v Ostravě minulý rok.
1: Tam jsem nebyla.
0: Tam jsem nebyla, protože bych tě viděl, jak jsi hyperaktivní. Každopádně, ty jsi byla. Kde jsi byla?
1: Já jsem byla v Českých Budějovicích, což startuje i vlastně příští týden v Českých Budějovicích.
0: Jako divák, samozřejmě, fanoušek.
1: Jo, v první řadě, vždycky v první řadě. Lidi se mě podle mě musí pamatovat.
0: Určitě musí, určitě.
1: Potom v Turnově, na Kačině a v Pardubicích.
0: No a řekneš nám nějakou storku zajímavou?
1: Já vám řeknu storku, to
0: nebo
1: si
0: srdce
1: píš,
0: rybnou.
1: Srdce, no strašně, duševně, prostě duševní záležitost, v Turnově zrovna.
0: Pane bože.
1: Protože mělo vlastně celý den mělo pršet a nebyla žádná předpověď, že by mělo jako jít slunko nahoru, že jo.
0: Aha.
1: A my s kamarádkou jsme si řekli, kámo, nevezmem si ty pláštěnky, prostě nejsme z cukru, to dáme, ne? A s deštníkem tě tam samozřejmě nepustí. Jo, by the way, jako dávám vám tady zprávu, že vás fakt s deštníkem nepustí. My jsme to zkoušeli, ale nepustí. A no jo, jenomže ono fakt celý den pršelo, jak podle předpovědi, že jo?
0: Aha.
1: Takže vlastně jakoby, my jsme zmokli a my jsme si mysleli, že druhý den jako dostaneme zápal jako plic. Ale největší na tom vibe vlastně byl, že ono pršelo a já jsem si tam s cigárkem stála na Forest Jump a jich zafukana. To byl strašný
0: takže
1: vibe.
0: Takže prostě, a to vám jenom takhle chci říct a samozřejmě Kája to naznačuje, že ten rockin opravdu ten vibe prostě mají.
1: Stojí
0: je to,
1: za to.
0: Je to úžasný a myslím si, že se tam právě scházejí jenom ty největší fanoušci roku. My pokračujeme, dáme si Emigrate 1, 2, 3, 4, Nickelback, How You Remind Me, anebo Panoptiko.
1: A jich Bátory.
0: Já už to radši přepnu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Queen a David Bowie, Under Pressure. Vyladíte Rock Radio s Martinem a...
1: Kájo.
0: Kájo, ano, neboli Kmart, jak nám radím posluchač dal přezdívku, takže nabíhejte do Walmartu, protože můžete nakupovat desky v rámci rokovýho referenda.
1: Ty jsi mi to sebral, tu hlášku,
0: Martina. No dobře, tak já jsem teď se vymyslel
1: sem. Ne, já ti to promíjem.
0: Dobře, děkuju moc. Já se vrátím k tomu vstupu, teda jestli dovolíš.
1: Jo, vrace.
0: Každopádně rokový referendum vyhlasujete na rokovýradio.cz o desku, kterou chcete, aby vám vždycky v sobotu zahrála. Vždycky máte na výběr každý týden jiný tři desky. Kamil vybírá ty nejlepší. Máme tady tentokrát Faith No More z roku 89, The Real Thing, Rage Against the Machine z roku 92, samozřejmě The Battle of Los Angeles a nebo Los Angeles samozřejmě v Red Hot Chili Peppers z roku 95, One Hot Minute. Kájo, rockeři můžou teďko hlasovat, že jo, až do 6 po roku na přání zahraje jedna z těchto desek nepřerušovaně a bez keců. Kterou by si ty vybrala?
1: Red Hot Chili Peppers.
0: Red Hot Chili Peppers, to je jako s tím Pastrňákem, prostě neznám nic jiného, jenom Red Hoty, Davida Pastrňáka. Ne, dělám si srandu. A proč zrovna Red Hoty?
1: Jsou to sympatiáci z Kalifornie.
0: Ano, přesně.
1: Prosím, to, kolik tam mají procent?
0: Zatím teda mají 22 jenom, Rage Against the Machine mají 18 a Faith No More vyhrává s přehledem 60%, ale...
1: No tak to ne, jakoby, jestli tady budu já, tak jako 50% plus, jakoby chce vidět, jo. Já budu přidávat ještě.
0: No, tak jste slyšeli Káju, když tak sama přidá svým jedním hlasem,
1: ano.
0: Všichni máme jeden hlas. My pokračujeme, co nás čeká?
1: Hele, Offspring, Avatar, ale teď už Olympic, ech, pálím tvář.
0: No, rokeři, kdybyste viděli, jak se jí zapálili lejtka, když tady čte ty rokový kapely, no, tak prostě sem patří určitě. Baru, Rock Radio.

slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Právě nám dohrávají Boston a jejich I Need Your Love. Ladíte Rock Radio a tady s vámi určitě ode dneška nejúplnější dvojka, Kimort, Kája a...
1: Martin.
0: Tak jo, Martine, tak řekni, co nás čeká.
2: Čeká nás počasí v podání tebe, Rosničky, nejlepší tady na Rock Radio, a samozřejmě dáme si i... No, nebudu tě přechvalovat zas úplně, ale dáme si i píseň na přání, takže rockeři, pište určitě do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song, za chvíli z toho budeme vybírat a posílat samozřejmě píseň vaším směrem. No a to si myslím, že...
0: Vrhneme se na ty bouřky, ne?
2: Vrhneme se na ty bouřky. Yeah.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska bude zataženo s občasným deštěm a ojediněle se vyskytnou i ty bouřky, jak už jsem zmiňovala, prostě já jsem milovník bouřek. Později odpoledne a k večeru bude od západu dešť ustávat a zejména v západní polovině Čech bude ubývat oblačnosti a trošku se nám projasní. Nejvyšší teploty dosáhnou 14 stupňů, jak jsme se tady s Martinem shodli, tak je to very good weather, že jo?
2: Přesně tak.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
4: Rock je slušná muzika. Rock Radio, rockové víkend.
2: Ladíte Rock Radio s Martinem a... Kájo, samozřejmě vaše legendární duo Kmart je tady pro vás výjimečně takhle celý dopoledne o víkendu v sobotu 16. května. Máme 10. hodinu, no a jelikož teďko poděkuju Kájo, děkuju za krásný předpověď počasí,
1: děkuji,
2: který
1: děkuji.
2: Není krásný, protože má teda pršet, ale ty to miluješ, takže...
1: Já to mám ráda, já si to vždycky pustím jako nějaký ze smutný písničky a připadám se k emo.
2: Dobře, tak jo. Každopádně určitě to někdo má jako ty. Vy pište do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song. Jsme zvědaví, jaký dneska máte rokový apetit. Pište, no a už za chvíli zahrajeme jednu píseň podle vás. Co nás teďko čeká?
1: Teďka nás čeká Bastard, Place Vendrom, R.E.M., ale už teď Iron Maiden a jejich Wasted Tears.
4: Rock Radio.

0: Bastard a jich jenom pocit. My jsme vám tady avizovali, ať nám píšete nějaký písničky na přání a napsal nám Láďa docela zajímavou zprávu. Kamarádovi Davčovi pačkalí bez mého dozoru. Teda musím uznat, že to je jiná disciplína a já bych teda potom koupila nějaký ibáč a nejlíp česnečku. A než vám tady pustím ta Eldorado od Valda Gang, tak já bych se tady chtěla zeptat Martina. Martina, jaký máš takový tyhle ty písničce?
1: Hele, mě to vždycky připomíná takový ty táborákový písně, co se zpívají v létě u ohně na táborech, nebo tak. Jak to máš ty s touhle písní?
0: Já na to mám takový matný vzpomínky.
1: Na Rokinu, když jsi měla pátý pivko v sobě.
0: To bylo vlastně, to bylo na Kačině a potom v Pardubicích, no a takový zajímavý, bylo vedro a chápeš prostě, tak ale mně se to strašně líbilo, to je prostě energetická písnička.
1: Je to super, Valda Gang samozřejmě a Miroš Majda to převzal samozřejmě po Šafránkovi a myslím si, že je velice dobrý v tom.
0: No i přesně, a jak tak na to koukám, počkej, já jsem si teďka všimla, ročník 2007.
1: Aha, dobře, tak to ani nevím. Kdo je tady ještě v tomhle studiu ročník 2007? Rockeři, my si dáme Motorhead, Taniu, Kysáky, anebo právě
0: Valda Gang a jich Eldorado.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland.

poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Ace of Spades od Motorhead z roku 80, 10.34 na Rokrádiu s Martinem a...
1: Kájou!
0: No hele, zdravíme vás a samozřejmě Kája pro vás má teďko takový malinký příběh o tom, jak se jí vylily emoce, když se kouká na starý chlapy, jak hrajou na kytaru.
1: Ale my jsme se s Honzou Dandou vlastně shodli na tom, že moje věkovka je Mick Jagger.
0: No samozřejmě ty jsi taky jeho věkovka, takže teď bych už bych pokračoval na to, co jsi nám chtěla říct.
1: Zpátky k věci. Zrovna včera jsem na sockách viděla záběr na Zacha Wilda, což je kytarista, který je velmi spjatý s Ozem a hrál po jeho boku, jak zpívá a hraje píseň, kterou právě složil pro Ozzyho. Hrál je se svojí kapelou Black Label Society. Píseň se jmenuje Ozzy's Song a tahle duševní záležitost byla zahrána naživo měsíc po jeho vydání. Doporučuji si tohle písničku pustit, pokud jste si ji ještě nepustili, tak si vezměte kapesničky, páč i takovému chlapákovi, jako je zakval, tekly slzy.
0: A já bych to rád doplnil, že to je to, co chceme určitě i v rockovém žánru, v rockové muzice vidět, že i právě chlap jako Zach Wilde se nebojí projevit svoje emoce zdravě a třeba se rozplakat, když mu na něčem záleží.
1: Je to tak, ale teďka zpátky k té muzice, ne?
0: Ano, určitě, dáme si Scorpion Cedar, anebo...
1: Divokýho byla a jeho plakala a co budu já, jestli tady budu ještě další hodinu zmáčit.
0: Rockeři, nenechte se zmást, to budu já.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, ho!

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: To je prostě pořádný metal, když je v čele Dio, Ronnie James Dio a samozřejmě jeho píseň Rainbow in the Dark z roku 83. Vyladíte Rock Radio s Martinem a...
1: Kájou.
0: A samozřejmě, kdykoliv hraje Holy Diver, tak já si prostě řeknu, to je jedno z nejlepších metalových alb, rockových alb, který existuje. A připomíná mi to, že já jsem vlastně jako fakt vášnivý sběrač CDček alb do auta, protože často cestuju autem a vždycky si pustím právě nějakou desku. A desku, říkám, jsou samozřejmě spíš LPčka. Ty, Kájo, seš vášnivá sběratelka.
1: Přesně tak, sbírám vinily.
0: Vinily, a který jsou tvoje nejoblíbenější, který vlastníš?
1: Hele, vlastně mám Def Leppard Hysteria, potom mám od Kisáku a moje nejoblíbenější a teďka nejrozhranější jsou Guns N' Roses a jejich Appetite for Destruction.
0: No teda musím říct, to je věc z roku 87, tuším, myslím si, jedna z nejoblíbenějších. Ty jsi mi říkala, že jsou jiný, lepší ještě jejich desky.
1: Já teda víc teda Lunu.
0: A krásné slovo pro duše, krokeři.
1: Use Your Illusion jedničce a dvojce, ale za nejpodceňovanější album je Chinese Democracy.
0: Dobře, já už... samozřejmě my o Guns N' Roses si budeme povídat příští hodinu, že jo?
1: Je to tak, mám pro vás nějaký zajímavosti ohledně tyto desky.
0: Ale teď už by ses měla jít převlíknout, protože budeš Rosnička zase za chvíli a řekneš
1: taky
0: nám...
1: Taky Rákosniček.
0: Přesně tak, a řekneš nám, co a jak se bude na té obloze dít. Už za chvíli, rokeři, rozhodně od Rock Rádia neodcházejte a my už za chvíli jdeme na to.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: počasí.
1: A já stále vyhlížím bouřku a ta nepřichází a tak čekám dál. Nicméně dneska bude zataženo s občasným deštěm a ojediněle, můžu potvrdit, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později odpoledne a k večeru bude od západu déšť ustávat a zejména v západní polovině Čech bude ubývat oblačnosti. Na trošku polojasno, trošku sluníčko vykoukne a nejvyšší teploty dosáhnou 14 stupňů.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
3: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Milí rockeři, právě nám zbývá jedna minutka do 11. dopoledne. Tady Kája a...
4: Martin.
1: My vás tady vítáme s naší skupinou Kmart. My jsme si řekli, že bychom si mohli založit skupinu, ale to až později, protože teďka vás čeká, že se dozvíte, kdo z rockerů nemá tetování a taky něco málo o desce Appetite for Destruction od Guns N' Roses.
4: Přesně tak, dáme si vanastové věci, čaroděj, Rage Against the Machine, Killing in the Name, anebo Evanescence, My Immortal.
0: Rock Radio.

0: Váš expert na Guns N' Roses Kája se hlásí z pražského studia, protože vám teďka něco povím o jejich debutové desce Appetite for Destruction z roku 87. Všichni ji známe, byla prohlašována za jednu z nejlepších debutových alb té doby. A já vám teďka řeknu nějakou zajímavost o písničce Rocket Queen, kterou můžete najít právě na tomto albu. Martin, nevíš, o co se jedná?
1: Nevím, netuším, a jsem zvědavý.
0: Totiž Axel měl úplně briljantní nápad, že si něco, že si začne takový malý románek se Stevena Adlerovou přítelkyní?
1: Geniální.
0: Geniální, že jo. A oni při tom aktu si vlastně jakoby natočili audio záznam, který potom Axel vložil do písničky a stalo se to absolutní legendou. Na tomto albu vlastně můžete najít i písničky jako You're Crazy, Sweet Child of Mine, How to Get Me nebo Welcome to the Jungle. Ale Martina, můžeš nám říct, co nás teďka čeká od Rouzáku?
1: Od Rouzáku si dáme Sweet Child of Mine z roku 87, jak už si říkala Sweet Appetite for Destruction, no a hned potom si dáme třeba Nothing More, Uriah Heep. No a mám pro vás samozřejmě i další info o rockové muzice, včetně toho, že opravdu některý rockeři nejsou potetovaní.
0: Fakt jo.
1: Fakt jo, opravdu.
0: Fakt.
1: Dobře, jdeme dál.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Martin s...
1: Kájou.
0: S Kájou, ano, já jsem ti nezapnul mic, dobře, tak se nám to nevyvedlo. Teď se to, tak si to domyslete, rokeři, každopádně tohle je Arakai na Pagé Satanás z roku 98, úžasná věc, kterou jsem viděl i naživo. Každopádně, co rok s rokem šel, tak se i v rockové muzice v 80. letech normalizovaly tetování a samozřejmě nedokážete si představit, ani já ne, Beatlesáky s tetováním v 60. letech, to ještě
1: nedokážu.
0: Opravdu nebylo, že jo, samozřejmě, ale v 80. letech jako hair metalový kapely, jako třeba Motley Crue, anebo právě Guns N' Roses, o kterých jsme mluvili, a tak normalizovali takový ty rukávy, prostě většina z nich opravdu byla pořádně potetovaná, ale samozřejmě ne každý rocker, ne každý metalista šel s davem a byl ovce v tomhle případě, že byl potetovaný, myslím.
1: My se k tomu dostaneme
0: samozřejmě. Jako třeba Zack Wilde, o kterém jsme mluvili, jako opravdu chlapák chlapáků, který vlastně nikdy žádný tetování neměl a přitom vypadá drsnější než ty lidi, co
1: a
0: to prostě tetování.
1: A ne prostě bombapecká raketa, Martina.
0: Ano, přesně tak. Dave Mustaine taky nikdy neměl tetování, proto ho taky možná vyhodili z Metalliky.
1: Proto... Počkej, nenapsal nahoru Bibli?
0: Napsal úplně všechno, podle něj. Každopádně Lars Ulrich, bubeník, samozřejmě Metalliky, taky nemá žádný tetování. Pak bych šel dál, jako Bruce Dickinson z Iron Maiden, který vystoupí na rokáči letos, tak ten taky nemá žádný tetování. No a kdybychom šli ještě dál, tak třeba Alice Cooper nebo Angus Young z AC/DC či Serge Tankian. No, já jsem na svoje první tetování čekal do 29 let, což mi je pořád teďko, takže opravdu jsem si počkal. Kájo, ty jsi tak dlouhou dobu nečekala, viď?
1: Já jsem svoje první tetování měla v 15.
0: V 15, takže ještě nezletila. Musela jsi mít povolení mamky?
1: Musela jsem mít.
0: No dobře, já mám teda jako furt jedno, protože jsem toho za tady ten půl rok moc nestihl. Kolik jich máš ty, těch tetování?
1: Hele, včera jsem zrovna byla na 11.
0: Na 11. No řekni to nahlas, neboj se.
1: Na 11.
0: Na 11. No a co to je za tetování? To
1: prosím, tebe, já tam mám kytaru.
0: Kytaru. A většina tvojich tetování opravdu?
1: Jo, 98% mých tetování má rokový význam.
0: No vidíte, tak vidíte, že Kája se opravdu na rokový rádio hodí.
1: Jo, já jenom z toho, jenom k tomu Larsovi, já to budu muset asi v té Budapešti jakoby zkontrolovat, jo, jestli mám nebo
0: určitě, tetování. Určitě, ale to si nech pro sebe to tady. Nemusíš říkat. Každopádně, co budeme hrát dál?
1: Bon Jovi, Kabat, Three Doors Down a teď už Spin Doctors a Two Princes.
2: Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
4: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Rock Radio?

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Právě nám dohrává Never Say Goodbye od Bon Joviho a tohle se momentálně hymna dneska našeho studia.
1: Ano, je to tak, protože jdeme do poslední společné hodiny pro dnešek, jakože my dva s Kájou a samozřejmě i s váma, protože za nás to převezme potom Martin Fejfar, takže nás zajímá pořád, taky máte rokový apetit i k tomu obědu, že
0: jo? Jo, rozhodně, teďka je váš čas vzít telefon do ruky, vzít si své palce a začít psát, co si chcete nechat zahrát.
1: Přesně tak, do Messengeru Rock Rády a máme to tady otevřený. My se přesuneme na poslední počasí pro dnešek v podání tady rosničky Kai. A pak odpálíme další hodinu plnou rockový muziky.

0: počasí.
1: Dneska bude zataženo s občasným deštěm a ojediněle se vyskytnou i moje milované bouřky. Později odpoledne a k večeru bude od západu dešť ustávat a zejména v západní polovině Čech bude ubývat oblačnosti, až se trošku vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou 14 stupňů.
0: Rock Radio, rockové víkend.
2: Z Rock Radio ze studia v Praze vás zdraví Martin a
1: Kája.
2: Zdravíme vás, samozřejmě rockeři, děkujeme, co jste nás poslouchali celý dopoledne. My jdeme teďko do finále, do poslední společné hodiny, než nás vystřídá Martin Fejfar. A samozřejmě vy od Rock Radia určitě neodcházejte. Pište mi do Messengeru Rock Radia, nám teda, ano.
1: Ne, to nebylo na tebe ofenzivní.
2: Kája se na mě podívala, že teda jako nám jsme tady furt ve dvou, ano, pište nám do Messengeru Rock Radia o svůj oblíbený.
1: Já jim to potom odbavím.
2: Ano, určitě. Kája to odbaví a teďko nám řekne, co bude předtím ještě hrát.
1: Je tady Metallica a Exit Light and Tonight. A potom 30 Seconds to Mars, Bryan Adams a jeho Summer of 69, ale teď už Daniel Landa, právě teď na Rock Radio.

0: Milí posluchači, jak jsme před chvílí avizovali, tak jste si měli psát o písničku na přání a napsal nám Petr, který napsal: Zdravím rokové rádio, moc bych prosil o zahrání skladby od Alkoholu, Drahá dopiju a jdu pro moji milovanou ženu Janičku, díky moc. A já díky taky, protože Alkohol mám ráda a ještě mě to tak jako dojela, tohle ta zpráva.
1: Počkej, tohle je kapela Alkohol, ne Alkohol. Tady nemáš říkat, že máš Alkohol.
0: Oboje, jo, aha,
1: tak to jo.
0: Já si nevybírám, co bude, tak to bude.
1: Dobře, tak jo, zahrajeme si Hardcore Superstar, určitě slyšíš, ale samozřejmě slibovaný Alkohol, dopiju a jdu.

aktuálním rokovým referendu potěšíme všechny milovníky alternativy přelomu 80. a 90. let. Na výběr máte Faith No More a album z roku 1989 The Real Thing. Nebo můžete zvolit první studiovku Rage Against the Machine z roku 1992.

nebo můžete svůj hlas věnovat desce One Hot Minute z roku 1995 od Red Hot Chili Peppers. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz.

0: své spíš jako vydáváme k tomu Walmartu v Americe.
1: Jo, je to tak.
2: Ale Martine, ty si to tady samozřejmě užij celý odpoledne.
3: A pak bych ještě mohl být Quickymart, pardon.
2: Quickymart, ne, to Ano.
3: Milovníci Simpsonů pochopí.
2: Ano, přesně tak.
0: Hele, já mám na tebe takovou ještě jednu otázečku, než to předáme. Nebyl jsi náhodou teďka někde na nějakém koncertě?
3: Zrovna včera jsem byl, člověče.
0: Fakt, jo, na čem?
3: Byl jsem na, pardon za ten název, oni se tak opravdu jmenují, na kapele Kokotviny.
2: Ano, hele, to můžeš klidu říct, je to prostě kapela.
3: A je to moje občanská povinnost, protože můj nadřízený z televize tam hraje na basu, jo? Takže já bych byl jinak jako v televizi zmučený, kdybych nešel.
0: A jak to bylo?
3: Hele, bylo to výborný, byli úžasný, jako vždycky. Rádi. Jako vždycky, akorát teda v tom klubu bylo pivo nevalné kvality, bych řekl, tak to trošku těší.
2: Vypadá to, že teďko už nad ním teda nepřemýšlej dneska.
3: Ne.
0: Ale já jsem nad tím začala přemýšlet.
3: Ale já jsem si vzal pozbuzující nápoj, takže to vysílání bude mít grády dneska.
2: Ideálně. Já, Martin a Kája se samozřejmě s váma loučíme. Martine, ty si to tady odpoledne užij, rockeři. My se slyšíme zítra dopoledne. A Kája přijde kdy?
0: Příští týden, v
2: sobotu. Příští týden úplně sama, poprvý v sobotu, celou vysílací dobu.
0: Je to tak.
2: Tak na ní určitě buďte hodný.
0: Mějte se.
4: Izomat stavebniny. Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky z

0: počasí.
1: Jdeme se podívat na dnešní počasí. Teploty očekávejte v rozmezí 8 až 13 stupňů Celsiusových na severozápadě, 12 až 16 tisíce metrech nad mořem, kolem desítky. Oblaha takta vesměs je a bude oblačná až zatažená s deštěm nebo přeháňkama na severu, na Moravě, pardon, a v Beskydech hrozí vydatnější dešťové přeháňky a srážky. Postupně v průběhu dne dojde k ubývání oblačnosti, především k večeru od západu až na polojasno, který máme třeba teď aktuálně na severozápadě republiky našeho území.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio, rockové víkend.
1: No, krásný odpoledne, už zcela sám po dvojici, která odešla, to znamená Martina Kája, tak tady je další Martin, a to Martin Fejfar, který si tady s váma dneska v sobotu odpoledne užije do sytosti až do 19. hodiny. Máme dneska před sebou opravdu natlučený, nabitý program, na který se můžete těšit a užijeme si ho tady spolu, hlavně samozřejmě porci slušný rockový muziky, a právě teď je to i výzva pro vás, protože vám zase můžu zahrát nějaký ten song podle vás. Napište mi na Facebook Rock Rádia do zpráv, co byste takhle po 13. hodině v sobotu s datem 16. května roku 2026 chtěli slyšet. Třeba můžete popřát k svátku nějakému Přemyslovi a pustit si song od Záviše pan Přemysl. Ten my tady teda nemáme, ale nicméně vy si ho můžete třeba někde na YouTube pustit. Každopádně, jak jsem říkal, můžete mi napsat, co byste chtěli slyšet v této hodině, a takhle to budeme dělat ob hodinu celý odpoledne až do 18, kdy nás pak čeká Rok na přání. To znamená celá hodina songu jenom a jenom podle vás. No a taky v této hodině koukneme na náš web www.rokoviradio.cz. V záložce Rokový referent totiž hlasujete a my se podíváme na to, jak to tam aktuálně vypadá, který album bychom si dneska o 19. spolu mohli pustit. Ať to nepratahuji dlouho, tady nekecám, tak vám teďko pustím Chrise Cornela, George Harrisona a taky Green Day.

13.19, ladíte Rock Radio, tohle jsou Dimitri, my ještě nechceme jít, tady u nás na Rock Radio, Martin Fejfar přeje krásný odpoledne, pakliže jsem na začátku mýho vysílání tady mluvil o tom, že Záviš se, co by kníže pornofolku, má takový krásný song oponu Přemyslovi, který dneska má svátek, tak Přemkové i Podlahové, všechno nejlepší k dnešnímu svátku, tak mi tady zase napsala do naší obhodinový víkendový rubriky žena jménem, o který taky Záviš zpívá. Napsala mi Anděla, jestli bych mohl zahrát od Divokýho Byla Rozárku pro její vnučku Rozárku, protože se jí tady ta pecka strašně moc líbí. A já říkám zajisté, proč ne, dáme si tedy za chvíli na vaše přání, tedy na přání Anděly pro vnučku Rozárku od Divokýho Byla. K tomu taky přihodím Inkobus a dáme taky Elise Kupra.

nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz.

No a i my tady na Rock Rádiu chceme váš hlas slyšet. To byl Strejda Prot, bude nás slyšet. My chceme slyšet to, co chcete slyšet vy, protože na našem webu www.rockoviradio.cz v záložce Rockový referendum můžete hlasovat celý týden vždycky o jedno ze tří alb, který si pak tady v sobotu večer od 19 hodin pustíme pěkně celý od začátku až do konce. To bude znamenat, že až tady zapnu zase jiný mašiny a vydám se směr nějaká ta občerstovna, tak vám pustím nějaký to album. No a jak to aktuálně teďko vypadá s počtem hlasů? Tak aktuálně na třetím místě pro mě velký, trošku možná zklamání v těch alternativních albech jsou Rage Against the Machine a jejich album z roku 1992, tak ty mají 19%. Na druhém místě pouhých 23% další zklamání, moje srdcovka One Hot Minute od Red Hot Chili Peppers rok 95 a ty mají pouze tedy 23%. No a ve vedení s 58% máme album The Real Thing od Faith No More rok 1989, aktuálně vede s 58%. Pokud byste to teda chtěli zvrátit, tak na www.rokovýradio.cz záložka Rokový referendum stále máte možnost. Zhruba za nějaký 4 hodiny to před nějakou tou 18. společně ukončíme a rozsekneme, který album si to tady teda pustíme. My si za chvíli taky pustíme k tomu hlasování tady Miloše Doležala a jeho Soudím, taky dáme Baby Metal, no a Queeny.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Je 13.58.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Obloha na většině území České republiky je oblačná až zatažená s deštěm nebo přeháňkama. Od západu postupně v průběhu dne, především večer, dojde k obývání oblačnosti a taky srážek. Na severozápadě může být aktuálně i polojasno. Teploty aktuálně máme v rozmezí 8 až 13 stupňů celsiusových, 1000 metrech nad mořem kolem desítky, a na severozápadě, kde je tedy polojasno nebo může být polojasno, 12 až 16. Krásný odpoledne vám, chvíli před 14. hodinou, od mikrofonu Rock Rádia přeje Martin Fejfar, který tady s váma tráví tady dnešní 16. květnový odpoledne a hlavně sobotní. Svátek mají všichni Přemkové, takže všem ještě jednou všechno nejlepší. A hlavně v této hodině se podíváme na to, kdo má dneska narozeniny. A já můžu prozradit, že má narozeniny sám jeden král, a to dokonce kulatý. O koho jde? No tak to se právě v této hodině dozvíte. A taky se koukneme za Paulem McCartneym, který něco vzkázal fanouškům, a dozvíte se, pokud byste se snad s ním chtěli vyfotit, proč to nejde. Ode mě se dozvíte určitě, co vám zahraju, ne, proč to nejde, ale mám tady nachystaný, třeba dáme si Kontrast, taky dáme Europe právě teď, tak jdem na to.

Die Happy na Rock Rádiu, Big Boy, no 14.14, tak já jsem taky takový možná velký Big Boy břichem hlavně především, ale každopádně chci všem vám, který máte dneska narozeniny, popřát všechno nejlepší takhle na dálku a potřát spravit se jí přes reprák. A pokud teda dneska máte narozeniny, tak máte narozeniny stejně jako frontman a jedinej stálej člen Karmínovýho krále, tedy kapely King Crimson. Ano, je tomu tak, Robert Fripp dneska slaví 80. taky stejný 80. má Petr Směja, který ho můžete znát jako zakladatele, kytaristu a taky prvního zpěváka kapely Syncope 61, to zdravíme do Brna, do Šalingradu. Taky Deros Svít 79. by dneska oslavil, toho můžete pamatovat jako bubeníka kapely Nazaret, opustil nás v roce 99. Pak tady máme Boyda Taisleyho, který má dneska 62. narozeniny, toho můžete zase pamatovat jako houslistu kapely David Matthews Band. 61. narozeniny, no tak dneska má Chris Novosedič, nebo Novosedič, jak chcete, k basa tak Nirvány, tenhle ten úžasný švihák, která má dneska 61. narozeniny. No a naši přehlídku zakončujeme ve Finsku, protože 51. narozeniny má dneska Tony Kako, který ho můžete znát jako zpěváka frontmana Sonáty Arktiky. Tak, ode mě se rozvíte ještě a budete znát i další porci slušný rockový muziky tady na Rock Rádiu. Mám tady nachystaný třeba Amarante, taky dáme Iné kafe, jejich kolegenovou Nitku, no a Rammstein a jejich Tu Hast.

Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Du hast mich. Du hast mich.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

na sobě opičku a s ním se lidi fotí. No a já chci být vždycky sám sebou a ne se cítit i jako nějaká opička. No tak tohle je zdůvodnění, proč si právě Paul McCartney dará dělá s lidma fotky a selfie s fanouškama, takže pokud byste se s ním chtěli vyfotit, tak nemáte šanci. Mimochodem já zase znám jednoho, který prohlásil v jedné televizní soutěži, že nechce nikdy v životě chodit prodávat opičky na gumě. Tady v Praze ve Vršovicích točí pivo. Petře, už mě si žádný nenatočí, že jsem to tady do rádia proflák. Každopádně profláknu další porci slušný rokový muziky, kterou si dáme si Accepty, dáme si Skelet, Olympiky a taky Toma Pettyho.

0: 14 hodin 58 minut ladíte Rock Radio, Martin Fejfar přeje krásný odpoledne, tohle byly Weezer tady u nás na Rock Radio. Za chvíli ode mě tady na úvod hodiny 15. dáme počasí taky Ozzyho Osborna, toho můžu slíbit. A taky se chci zeptat, co byste si chtěli nechat zahrát vy, protože každý víkend státní svátek tady na Rock Radio ob hodinu hrajem podle vás a mám tady zase to jedno volné místo v našem hudebním playlistu, který můžu zaplnit nějakým tím vaším hudebním přáním songem podle vás. Tak mi napište na Facebook Rock Radio do zpráv, co byste chtěli slyšet. A uvidíme něco, vybereme a pustíme si to.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rockoviradio.cz.
0: Je 15 hodin.

0: počasí.
1: Jdeme se podívat na počasí. V noci a po ránu očekávejte teploty na většině území České republiky, kterých budou dosahovat 5 až 0 stupňů Celsiusových. Na západě Čech až minus 2 v tisíce metrech nad mořem kolem dvojky. Pozor na četný přízemní mrazíky, který nás hrozejí. A v noci ještě na východě území Moravě a ve Slezsku především teploty od 9 do 5. Zítra přes den 13 až 18 právě na Moravě a na ve Slezsku, tedy na východě území kolem desítky v tisíce metrech nad mořem kolem osmičky. Jinak obloha, no tak ta bude skoro jasná až polojasná. Místy oblačná, především na západě a severozápadě hrozí přehánky a na východě území a Moravě a Slezsku déšť taky vytrvalý.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Minutu po 15. hodině s váma Martin Fejfar. Přeju krásný dobrý rokový odpoledne. Sobotní s datem 16. květen rok 2026 a jsem rád, že ladíte Rock Radio. V této hodině vám zahraju nějaký song na vaše přání, jako jsem před chvílí avizoval a předeslal. Mám tady zase jedno volné místo v našem hudebním playlistu, který je třeba a potřeba zaplnit nějakým tím vaším přáním. Jak se to sem ke mně do studia dostane? No, že vemete něco, co umí psát zprávy, má připojení k internetu, najdete si tam Facebook Rock Radio a napíšete mi právě do zpráv Facebooku, na Facebooku Rock Radio. Tak díky tomu vám potom můžu něco zahrát a něco vybereme, uvidíme. Každopádně vás taky pozvu, možná tam taky, na jeden zajímavý koncert a nebudete ale muset nikam vlastně chodit. Tak to je vlastně ta výhoda toho koncertu, na který já vás týhletý hodně pozvu. Každopádně vás pozvu i k poslechu další porce slušný rockový muziky, protože v prvním bloku týhletý hodně jsou nachystaný Pain, Offspring a taky slíbený Ozzy Osbourne.
0: Rock Radio.

15.18, ladíte Rock Radio, Lucie, nejlepší, kterou znám, no a ono všechno se vším souvisí, neboť na začátku týhletý hodiny jsem nabízel nějakou možnost nechat si zahrát song na přání a zhostila se toho Vilma, která mi napsala, že jejich dcera Vicky má dneska krásný 18. narozeniny a tudíž by s taťkou a taky bráchou Robinem chtěli prostřednictvím našeho Rock Radia popřát a zahrát song od Kissin Dynamite DNA. Tak ten si za chvíli dáme i od nás, Vicky, všechno nejlepší za celý Rock Radio k tvým krásným 18. narozeninám, protože vstupuješ do věka dospělého, do věku dospělého, tak ti chci popřát, ať se ti v životě hlavně hodně daří a plno mnoho úspěchů. Tak ještě tady teda si to dovolím přihodit, protože mi napsal Martin, že by chtěl nějaký pořádný nátěr pro všechny, kdo musí takhle v sobotu pracovat, tak si myslím, že právě Kissin Dynamite, aby jim to rychleji utíkalo, se o to postarají měrou vrchovatou. Taky k tomu ještě přidám tedy Limp Bizkit, od kterých si dáme Take Around, no a taky dáme Mr. Big. Rock Radio.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rybičky 48 a Vašek Bláha, divokej Ir a všechny cesty nevedou do Irska, ale ke kapele Kiss. Kisáci totiž v týdnu proflákli, že nahráli novej song, takže tak úplně nekončí. A dokonce na některých serverech se začalo proflakovat, že Gene Simmons se nechal slyšet, že má tolik nových materiálů, že by snad Kiss mohli ještě vydat nový album. Každopádně v roce 1984 jeli Animazer Tour a zastavili se taky ve Stockholmu. A tam to zaznamenali na dvojdisk, který vyšel tenkrát v roce 1984, v roce 2019 v remasterovaný edici. No a nenechalo to chladného ani našeho hudebního guru Lamače dívčích srdcí a Lva Salonu Kamila Drába, který už zítra od 19 hodin v rámci rokového živáku tady na Rock Rádiu vytáhne právě Kisáky a tenhle ten živák, o kterým jsem mluvil z roku 1984. Tak je rozhodně na co se těšit, já se to určitě naladím od začátku do konce, vy taky si to nalaďte a naladíme se společně za chvíli, no těma Kisákama, možná s jenom taky Honzu Křížka a dáme Sabatony, když už budeme v tom Švédsku, že jo, se Stockholmu, no a Police.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Máme 16 hodin.
2: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jdeme se podívat na zítřejší počasí. V noci a po ránu očekávejte teploty na většině území České republiky od 5 do 0. Na západě Čech až minus 2. Pozor na četný přízemní mrazíky v tisíce metrech nad mořem, bude kolem dvojky, a na Moravě, tak tam můžou být v noci a po ránu teploty kolem 9 až 5 stupňů Celsiusových. Přes den potom 13 až 18 na Moravě a ve Slezsku kolem desítky, tisíce metrech nad mořem kolem osmičky. Obloha tak ta bude většinou polojasná až skoro jasná, právě zase na Moravě a ve Slezsku východní území hrozí i oblačno a na západě rovněž, kde hrozí místy přehánky, a nad Moravě a ve Slezsku trvalejší déšť.
2: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný sobotní odpoledne vám přeje od mikrofonu Rock Radio tady z pražského studia Martin Fejfar, který tady s váma je a ještě do 19. hodiny bude. To znamená, že od té 13. jsem právě teď v půlce svojí směny. V této hodině koukneme do Švýcarska na mistrovství světa v ledním hokeji, tak si dáme nějaký zpravodajství a čerstvý info. No a taky pohlídeme do rokový historie a zase bude jeden citát. Dneska to vezmeme trošku zkráceně, ale o to zajímavějíc, tak se máte rozhodně na co těšit. Dáme si do té doby taky Aleše Brichtu s Barákem na odstřel, Five Finger Death Punch a teď Patti Smith.
2: Rock Radio.

0: 16.18, ladíte Rock Radio, tohle jsou Foreigner, Say You Will, já si je s dovolením musím trošku pokrátit, aby jsme se vešli. Každopádně, přátelé, jdeme do rokový historie. V loni na svý sociální síti Truth Solution Donald Trump nazval Bruce Springsteena netalentovaným, dotěrným a dotěrným blbcem. A prý byl nikdy nebyl talentovaný Bruce Springsteen, protože Donald Trump reagoval na jeho slova právě na britském turné, v rámci evropského turné. Bruce Springsteen oznámil publiku několik výroků na adresu právě Donalda Trumpa, především pak na koncertu v Manchesteru Donalda Trumpa nazval jako nezpůsobilýho prezidenta vedoucího zkorumpovanou vládu. No a poslední událost 1998, 16. květen, tak to se zase dovolím tady citovat jeden citát. Není otázkou, jakou planetu zanecháme pro naše děti, otázkou je, jakou planetu nechají naše děti pro Keitha Richardse. Ano, ve svém domě v Connecticutu se totiž poranil Keith Richards. Poranil se žebra při tom, když se natahoval pro knihu, která obsahovala sprostý obrazy. Tak si to představte, že to vedlo taky k tomu, že kapela Rolling Stones potom díky Keithově neuvážlivosti musela odložit hned několik koncertů turné Bridges to Babylon. Tak, my neodložíme další porci slušný rockový muziky, která je nachystaná, dáme Kerny, Metallica a taky Tarius Within Temptation.
1: Vidíš,

0: Světa v hokeji. Včera naši stoupili úspěšně do světového šampionátu vítězstvím 4-1 nad Dánskem. Dneska o 20:20 se ve skupině B ve Friburgu utkáme se Slovinskem. V této skupině taky stoupili do turnaje dnes popolední naši bratři ze Slovenska, který se trochu možná překvapivě nadřeli na vítězství nad Norskem 2-1.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: No a my si dáme na Rock Radio Arakainy D-Lane a taky jde do Chili Peppers.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo...
6: Rock Radio.

0: up.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
2: Máme 17.01.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme se podívat na zítřejší počasí. Teploty v noci očekávejte na většině území České republiky od 5 do 0 stupňů celsiusových v tisíce metrech nad mořem kolem dvojky. Na západě Čech minus 2, na Moravě a ve Slezsku od 9 do 5. Jinak pozor, hlásí tady Český hydrometeorologický ústav varování před docela četnýma přízemníma mrazíkama. Zítra teploty přes den 13 až 18, na Moravě ve Slezsku kolem desítky, tisícech metrech nad mořem kolem osmičky. Jinak tak obloha ta bude vesměs polojasná až skoro jasná. Někde taky může být oblačno a především na Moravě a východu území České republiky, tudíž i ve Slezsku četnější déšť a vytrvalejší, a na západě třeba přehánky občas místy.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
1: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rockovej víkend.
2: Krásný odpoledne vám od mikrofonu Rock Radio. Krátce po 17. hodině přeje Martin Fejfar až do 19. s váma, a to je důležitý, protože v této hodině toho máme před sebou hodně. Za prvý, mi můžete napsat na Facebook Rock Radio do zpráv, co byste chtěli slyšet v rámci songu na vaše přání. Ob hodinu o víkendech a ve státní svátky hrajeme podle vás. A my si taky dáme laskominu, protože v 18 hodin odstartujeme pořad jménem Rock na přání, tam budu hrát celou hodinu podle vás. Takže mi pište na Facebook Rock Radio do zpráv, co byste chtěli slyšet. No a pak taky v druhé řadě to, že se připravíme na ten rok na přání, už jsem avizoval, taky ukončíme hlasování do rokovýho referenda. Takže ještě můžete zahlasovat a koukněte na www.rokovýradio.cz založce rokový referendum a můžete si vybrat jedno ze tří alb. Uvidíme, rozsekneme to v této hodině, který že si pustíme. Každopádně do té doby pustím třeba tady Elena s Landem, taky dáme Guns N' Roses a na začátek toho všeho Linkin Park.
1: Rock Radio.

0: 17.19, sladíte Rock Radio, Martin Fejfar přeje krásný odpoledne, tohle byly Harley, zatím je to dobrý a my to dotáhneme, že je to dobrý i k dalšímu songu na vaše přání. Na Facebooku Rock Radio mi přilítla strašně jasná, stručná zpráva. David napsal, že by chtěl od Tří sester slyšet Kovárnu, tak si ji za chvíli dáme, jinak příští hodinu budeme celou hrát podle vás, tak se na to nachystejte, protože úderem 18. tady na Rock Radio samozřejmě odstartuje Rock na přání, tenhle ten váš oblíbený pořad, já už se na to těším. Každopádně k tomu, kdybyste si třeba zrovna tak nějak nechtěli poslechnout Kovárnu, tak si dáme ještě Traktory a taky Green Day a jejich Basket Case.
1: Rock Radio.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokeji, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji, každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

Brian Adams, Run to You, 17.38 je přesný velitelský čas tady na Rock Rádiu a tím pádem já vydávám pokyn k tomu, abyste mi začali psát na Facebook Rock Rádia do zpráv, co chcete slyšet příští hodině v pořadu jménem Rock na přání. Já to tam začnu sázet a míchat, budu tady dneska vaším vrchním sazečem vašich přání v sobotním Rocku na přání. No a taky 3, 2, 1 právě teď mávám a ukončuju hlasování do rokovýho referenda na našem webu www.rokovýradio.cz. No, nebudeme kolem toho chodit jako kolem horký kaše, prostě s 58% vyhráli Faith No More a jejich album z roku 1989, The Real Thing. Já, než vám ho pustím po roku na přání před 19. hodinou, tak vám samozřejmě taky ještě něco o něm řeknu, takže půjdete s nějakou tou informací do poslechu právě alba Pěkně bez řečí. Pěkně bez řečí vám taky pustím další porci slušný rokový muziky tady na Rock Rádiu. Nachystaný je Arch Overkill, Volbeat a něco volá se nám taky prozradí, no kdo jiný než Krucibesk.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Je 18 hodin.

0: počasí.
1: Dáme si slušný počasí na zítra. V noci očekávejte teploty na většině území České republiky od 5 do 0 stupňů Celsiusových, na východě Moravě a ve Slezsku kolem 9 až 5. Na západě Čech minus 2 dokonce až a v 1000 metrech nad mořem kolem 2. Pozor na četné přízemní mrazíky. Zítra odpoledne, tedy přes den, teploty 13 až 18 na většině území České republiky, na východě na Moravě ve Slezsku kolem 10, v 1000 metrech nad mořem kolem 8. Obloha, tak ta zítra přes den bude polojasná až skoro jasná, místy taky oblačno, ojedinělé přehánky místy na západě, no a na východě území České republiky, na Moravě a ve Slezsku déšť i trvalejší.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rok na vzání.
1: Je tomu tak, 18. hodina na krku a udeřila zádám, za náma, je tady za zádama a přímo před náma je rok na přání, ten startuje. Dnešní sobotní si vychutnáme spolu tady s mojí maličkostí Martinem Fejfarem, který vám přeje krásný podvečer. Můžete mi psát na Facebook Rock Radio Rozpráv, co chcete slyšet, a poprosím vás, pište i interpreta, protože spousta třeba věcí má i víc kapel nebo interpretů, které já tady musím věštit třeba z okna, cože máte na mysli. Za chvilku si uvedeme jeden konkrétní příklad. Nicméně, co si dáme, tak to záleží na vás a taky pak na telefonu 725 844 424, ale telefon budu zvedat až za velim. Tak teď za velim k tomu, že si dáme Living on a Prayer od Bon Jovi a tohle to má na svědomí Ilča, která si mi o to poprosila a požádala. Tak jdem na to.

Brutus na Rock Rádiu, ladíte rok na přání a jejich dlažební kostka, ať máte nohy nebo nemáte, máte parohy nebo nemáte, můžete si objednat nějaký song na vaše přání na Facebooku Rock Rádia, jsme Rock Rádio, to zdůrazňuju, protože už mi tady přistáli nějaký úplně nesmyslný, mimo cestný přání, tak nevím, jestli některý se zase zapomněli mozek. To je jedno, každopádně, přátelé, tohle to si objednala Monča a Romča z Holešovic, jedou domů ze Stříbrcký motokrosový trati a jejich dcera Sabinka strašně miluje tady ten song, který dohrál. Tak jsme to splnili. Další přání, já si teď dovolím popůjčit právě demonstrativní příklad tady kačapku. Napsala mi, že by pro syna Čora a manžela Františka chtěla zahrát Final Countdown. No ale od koho, že jo? Protože si to vypůjčili velští pankáči Toidos, tak jedna finská kapela v překladu, já ten název úplně asi nevyslovím, ale v překladu to jsou důchodci. No tak pak přemýšlejte, že jo? No ale samozřejmě, že to chtěla od Europe, tak jsme to tady nakonec dali dohromady, ale prosím teda pište i ty interprety. Tak jdem na to, takže tady pro kačapku Final Countdown od Europe.

0: Wolf na Rock Radio v roku na přání. O svoje songy si můžete psát na Facebook Rock Radio do zpráv, tak jako to udělal Lukáš, který pro osazenstvo jeho hospody v Olomouci chtěl nechat na okraji Olomouce, abych to upřesnil, chtěl nechat zahrát právě Powerwolf. Prej, aby se to tam trošku rozhejbalo, že prej dneska je to nějaký mrtvý. Mrtvý to není tady na čísle 725844424, jestli chcete pokecat a něco si vybrat přímo do vysílání, tak číslo uvolňuju právě teď ještě jednou 725844424, beru telefon.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový...
2: Rok Rádio.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Na telefonu v roku na přání by měl být Míša. Míša, slyšíme se?
1: Jo, slyšíme.
0: Výborně, tak my jsme vybrali dogu od soumraku do úsvitu, řekni mi, pro koho to bude?
1: Je to pro známý zbrání a pro rodinu a pro blízký.
0: Super, ještě mi prosím tě řekni, byl jsi na turné dogy teďko s Morčatama?
1: Nebyl jsem, ale je poslouchám přes YouTube.
0: Super, super, to dobře děláš, taky dobře děláš, že voláš a posloucháš naše rádio a zeptám se ještě, odkaď seš a co děláš takhle v sobotu večer?
1: Právě jsem u táta, posloucháme právě je vás teď.
0: Super, dobře, tak já tě nebudu trápit, pouštím, budu se třeba zase někdy příště těšit tady na Rock Rádiu. Ahoj, jo?
1: Ahoj.
0: Měj se.

rána v sobotním roku na přání na Rock Rádiu. Martin Fifar, přeje krásný podvečer. Obsluhuji tady vaše přání, o který si píšete na Facebook Rock Rádia. Konkrétně o Nirvánu Comes You Are napsal Carlos. Když má Chris Novoselic dneska ty narozeniny, proč si je nedat? No tak samozřejmě, jasně. Další přání je tady od Tomáše, aby jim líp utíkala státou práce na zahradě, tak chce od Chrisonu Fade Out. Tak jdem na to.

0: Na telefonu v roku na přání by měl být Milan z Prachatic. Milane, slyšíme se?
1: Ahoj.
0: Výborně, tak já jsem tady vybral, teda ty jsi vybral Ozzy Osbourne na Crazy Train. Řekni mi, pro koho to bude a co děláš takhle v sobotu podvečer?
1: Hledám 4 dny svýho psa, německýho ovčáka, Fenku, zaběhla se nevím kam. A
0: jenom já tě poprosím, prosím tě od rádia, jak já přijdu o uši a posluchači evidentně taky, protože nám to strašně vazbí, jo? Já to vždycky opakuju, prosím, choďte
1: já
0: od těch rádí.
1: Já jsem
0: jo, super, děkuji, jsi úžasný. Jo, takže hledáš psa, tak já ti přeju v tom hledání, abys ho brzo našel, jo?
1: No, a
0: jasný. A máš někomu speciálnímu, komu bys to chtěl věnovat? Takhle ještě třeba.
1: Chtěl bych to věnovat mojí ženě určitě, Jarušce, a klukům, který nějak pátrají tady z okolí. Když to slyší, kdyby to slyšeli, tak ať zavolají buď policajty,

0: mají tam telefonní číslo na mě, tak kdyby viděli psa, tak ať cinknou.
1: Jasně, já ti budu držet palce, pěsti a budu se těšit zase někdy tady na Rock Radio, jo? Pouštím Crazy Train od Ozzyho. Mějte se, čau.

ACDC v sobotním roku na přání Short in the Dark napsal mi Ivo, taky David, jestli něco o ACDC. Sice Ivo tady chtěl něco staršího s Bonem Scottem, ale bohužel David byl rychlejší, tak jsme tady vybrali Short in the Dark. Já věřím, že to všichni, kdo chtěli ACDC, uspokojilo. Teď zase uspokojíme Čmeldu, Šipku a Kačku, protože Čmelda za celou tuhle tu partu napsal, že by pro dobrou náladu chtěl nechat zahrát od Metallica Whiskey in the Jar a taky jako odměnu za celodenní makačku na zahradě. Tak jdem na to.

Rob Kík Murphys nám tady na Rock Rádiu ukončili dnešní sobotní Rok na přání. Omlouvám se všem, na který se nedostalo. Mimochodem Rob Kík Murphys zařídila Veronika, která se moc těší na jejich srpnový koncert tady v Praze. A rozhodně je prej, na co se těšit. Tak se to vychutnáme třeba společně, možná se tam taky objevím. Každopádně, co si teď společně vychutnáme, je samozřejmě rokový referendum. 58% od vás dostalo třetí studiový album kapely Faith No More, The Real Thing, který vyšlo 20. června roku 1989 a nahrávalo se od prosince až do konce února ve studiu především v Kalifornii, a proto tam je ta kalifornská dravost, energie nabitá sluncem. Celkem 9 songů v bonusových verzích, dokonce až 12 nám Faith No More na třetí desce nabídli. No a kritika tohle album přijala velmi kladně. Vidím tady 5bodový hodnocení, 5hvězdičkový hodnocení, dokonce 10 z 10 a dalších. Spousta magazínů renovovaných o tom napsala jako o nové vlně, protože propojení toho rapu s tím metalem, co vlastně Faith No More přinesli, de facto můžeme to takhle říct, tak bylo něco, abych tak řekl, zvláštního na tu dobu a něco úplně novýho, nepoznanýho. Takový to vlastně, když to řeknu takhle, tak to třetí album je Faith No More zásadní a průlomový, nebojím se to takhle říct. Vy jste si ho vyhlasovali, my si ho jdeme vychutnat, vy zase budete moct hlasovat o nějaký jedno ze tří alb pro příští týden, už se těšte na webu rokovýradio.cz. No a já, Martin Fejfar, se s vámi pro dnešek loučím, mějte se, opatrujte se, budu se těšit zase za 14 dní tady na Rock Rádiu v rámci rokovýho víkendu.

0: Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

Zapojili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu, kulaťoučký

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
2: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
1: Co, kolik to stojí?
2: 9650.
1: No, tož na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
2: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbydeš? Jak 9650 máš 9600, no?
2: No, a 50 mě zbyde.
1: No vidíš, ty vyděláš, no.
2: Jo.
0: Rock Radio. Konec legrace.

tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Fuj, ty smrdíš. Dovi, co s tou korvou dělá?
3: Jak dělá? Co dělá? Ona dělá? Co se měl dělat?
1: Rock Radio. Konec legrace. Paskán.

flower falls. Grass still withers in the flower.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové.